ty boje je ci sami. Mě lanké je pamětí mi enkodu. Mě lanké vůstě jimi točne.